Tam, kde tam se Šimon, umrání sozi Richardy, tvůli, je vada katonda, která by čuvala mu, čámu a vám na ramakági. A sabo katonda, mu ani vady, umruma. A sabo jde nevěděl, můj guáta, kawe, jen bosko, tu vanuka, se diabany, muka má guéči umuro, eče, mirembe. Na vano vě, sabo jde mu ngeri, jenže uro, a je vás vám kama, mukuba mazako, mizu guno, era nga basaba omukisa mu wiiki eno ate ne mu mwezi ogutandika enkya. Margaret Kintu, Felista Nanfuka, Harriet Nambatya, Mary Victor Nakimuli, Margaret Nsereko, Jennifer Florence Kaweesa, Betty Nakayenga.